0: super.
1: Zdaj nehaj, no.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
3: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.